Park se šeptá o vulvách, co květníme plátky. Kdeže nemají prostor pro milence jen mezi 12. a 2. Než se zbudí syni a obléknou si zbroj. Počkej hned, jen to tu dodělá. A jak jsem zmínil, vezmu tě tam, co stojí lazaret. Kde stáply jako kanelami vpravují písně do těla. A verše léčí svět. Staré ptice hladově modlí se za mír, chobotnice velikosti hor, zbavují se chapadel, která naučí se více, ještě mu stačí rozumět. Počkej hned, jen to tu dodělám, vezmu tě za obzor, kde končí red. Obzor je vždycky blízko, a kdo se láskou zraní, najde hned za ním lazaret. Lazaret svět, kde mrtví mohou naslouchat, a jen živí mohou vyprávět.

0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

V hospodě u Sraba u Rumu dnes hádal se se mnou můj přítel jak pěs. Říkal, tvé písně jsou zbytečné a já byl v koncích. O lásce zpíváš si z plných plic, jak ruboslepý vidíš jen líc, co třeba rasismu.

nám bílí vkročili, ty černé vždycky si zotročili. V Africe, v Americe i v Austrálii, tak vítej.

byl v koncích. Tak jsem se vám svěřil, co mě po večerech trápí, že pod palubí mého srdce zápasí dva chlapy. Jeden blízká holou hlavou, druhý blízká nožem. Prý přes svoju chytrou tlamu klidně dostaň můžem.

0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

a Anton Korenči. Hudba Katarína Bielčíková. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Peter Strelinger. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.